0: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Všade prázdna krajina.

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Někdy se bojím, že nebudu bolet, až Bože zjistím, že svět ztratil kule. A někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý. A někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svoje tělo.

Někdy se bojím o kamarády, že se jich zřekneš, budeš stát zády. A někdy se

Někdy se bojím o všechny básně a tak nějak to cítím a nevím proč vlastně. Někdy se bojím a nesnáším pózu. Někdy se bojím o selský rozum a někdy se bojím srdcí, co zebou. Někdy se bojím, že nepohnu s tebou a nejvíc se bojím, nejvíc mě děsí, že jsem tě ztratil a nebo že nejsi. A nech mi jen vodu, slova a písně.

člověka jsem našel. Ale je spousta psů, spousta gampů, který v tom kotci v útulku na toho svýho člověka, který mu dají celý svůj svět, teprve čekají. Dejte jim tu šanci naučit vás žít.

0: Počúvam len maminku a rádio vnitre. Wow!
1: Napríklad východ slunce a vítr ve vietvích. A nebo písem tichou, jak

si za nej lekol blíž. Jo, jo, karton na dvorek a taký porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štěte.

0: mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž. Starý muž.
1: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.

0: Rádio v Nitre.
1: Kráčam tebou, moja zem, kráčam a vnímam tvoje krásy.

smravenci v žaludku bolavým, provázek všedních dnů přesek, když ty pytle ke křeslu přichyt. Vyletěl drze do nebe, nejmenší na celém světě, ani se